0: NDR Sachsa Serbski Rozhlas. Sport.
1: Zjanom Reorjom.
2: Druhý zjazkový kopanský ligist Dynamo Drežďany testuje dženca v novom městče nad Šprebiu a to přečivo okresnému vyššemu ligisty LSV Nové město. Sudnik Oskar Lempel zavízda přijotovanskou kopanskou ru na tamnějším vonem trauniku na po 2 maji. Pondželu raje se v koniecach zatkula beachvolleyball. Športové celky, v kotrch dobí stajně jedna holca soborač, zatkaja se na po 6. Je to městem 4. stácia, kotrch moži rozvozovnice radia zatkule převedu. Dženca zatečen stej v regionálnej športovej protečce tradicionálny Captain's Cup na beachvolleyballnišče maj ve Worklecach. Sobotu 1. julia vubedžuja so mužace dvojky a nedželu 12. julia mešané štvortky. Na vobe maj dňomaj raje so od rania 9. Po vubedžovaniu maj nímskych dumporových mištostvov DDM v Adelsdorfe Kunzmehe a Bad Freienwalde Sreč junia převedže sa dalšie vúrysanie Jutze Zatečen v Bačoniu Pola Donatec.

0: Na letanišču vujki hok a tok dvornice su poni napjatošč, adeš potom leta dvo, kajš planovane njesta tu je, no to bila ja džiči nemjane, a so samo se nocili zubja, a tiš či tamni vov zubja nevedža, kak si pomač, jenož dere zosedi Krštof při recepciji a rade pomha, to je ideja našeje svuhore, kotrus mam juce našim nedženim vusovanju predstajime, tu hižo raz mave vuresk.
1: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
2: Dobrý deň. Na ju leto šotiske je so vo 6 hodinov zapozdí a môj muž Torsten. Tun tam. Tun kýž ma čeže z runováhu. Tun je si ve mese času ve tej báre tam prídku jedne pivo po druhým skázal a vúsled netko vidíč, što na dobiu ja činč. Prosu, pomáče mi.
1: Mne čo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
2: Hej. Hej, to je kúša raz to samsne, když je von vopite, potom von ščouka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovať. Najprv by von dobel přestač ščoukač.
0: No, dobrá idea. Riane, dovolu čas přijemoj. S Matejom a závěšetíš cvě serbský rozvoz, šako môžete si juce naposkač našu novú svuchoru. Môžu vám pomáč.

0: Jessac. Menšino do 7 je a netko si raz predstajme. Sme na litanišču tu kniži hovka to, kaja dovolnice sú polni napiatosti a dyž potom litadvo, kajž plánované nestatuje, bylo ja džiči nemierne, abo samocile zubia, socile zubia, abo tiket je na popačne cíl vústajne, abo kvasty na račkách a tak dále a tak dále. Haj tam je dobrá rada prášana a tiež zvotohodná, tola štú môže to pomáč. Snano, sobudživoče recepcii, tajky kajš náš Kristof, vône rek svuchore, haj prošu, kak môžu vám pomhač, vôn ma s tým a tamným turistom kytro rúce a tiež vúši pône dživa, no štúd, co tam při jeho recepcii takhle všetko přizjeví, napríklad, tu lejú, tu nekle knies, no, a prošu.
1: Příchodne prošu, kak môžu vám pomhač?
2: Ale poskajno, jo tom let na kupu Ibiza, a tu nie opročeš šmónia, ne?
1: Vokamik, ja to prúju. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? No, ale ja to dobyl tolajúce připoňu. Na kvasu svoje je sotre piskač.
1: To je mi jara, že. Vopravdže. Vaš lid je šmónene. A co náruna tu nesti, ale příchodne lič bude po plane juce popodňu.
2: Juce popodňu, hakle?
1: Haj, tak tu stej.
0: Aj, Kristofu je šitný džins, dava so s časami kajš špatný sun. Naši nový svuchore je v obživanie texta a režiu převzava je Madlenka Šočic. Zakvat, za to pak by povedančko Jana Bokuša.
3: Započala je to poprom s tým, že som ja bol v Dolu, v Neaplu a na tom dňu, ako som sa tak zročil do Úžice, som relatívne zále na letanišču bol a dokáž by tu letakle Bože večer som dosť časa mil a aj v takých aj v komíkach, kde som má čas a skrý vostudol, potom pomeral všetko tak, že dostanú najviac inspirácie, abo som aj najbolej kreatívne. A na takým letanišču, kež by to tedom v Neaplu súvisel do ľudí a všelakých charakterov a rune také sú oni tam byli. Vyzol, ja som si nešto tu alebo tam přibasnil. Som ja aj spýtal pon do mojej stavizne takrát zapleš, to ríka tak, až ta stavizna na koncu napísaná. Veľa z tých charakterov sú tam na letanišču byli, alebo ja som ich videl a spýtal to nekak integrovať.
0: Praj autor naše je svuchore. Kak, aj prošu, kak môžu vám pomáč Jan Boguš, juce svýšiče, tak rec pravúsovanie premiéru serbským rozvosu a môžete si svuchoru potom rade sobu do dôla zač přes našu damotnú app, aber ARD Sounds.

0: Jensa Dvanačich, MD Avulatko Votem Simone Boričau. Z Matejom Cyżom, no a što džem Jensa Hlakiše do domu kiwa, što možeme doživić? Nětko cibidliky na vosom našich pokivách. Například dojet muděče si dženca doboklec dojet štám vosvědčí dňova ladania karity při krabatovém puču dženca svoje pětšlitné vopstače od popodňu štyrioch zahučí dujerska kapava horiany od večer sedemich ševitaní na zjavnou probu spilného kvarteta po štyrioch a od čilne dere meče je tež postarané. Dženca so Košicach dále svědčí na veselic statoku svědžin zážných neplo a to započňu hejsovač dženca popodňu dvěmaj. Skakanský rod su vopstarali tež samodživane fritky a bozankovu boženku poskyča, to je novostka, a večer zahúdža potom krošťanscy muzikanča. Kunstydženja so tež ve Novej Vjesce svědčí a hejsuje, čera hižo su zahajili vjesny svědžen. Dženca dvěmaj daleže stak menovaný klub olympiádu štyroch potom s dječacim svědženjom a večer vosmich so zaso hejsuje. Naranče pivo še potom juci nedželu vítaný od napo jednačích a přizankne so svojbne popodňo bycioch. Kulturna zahroda Budyšinje vás dženca večer zaso vita od napo 8. Tunkroč zahra je tam Lila Despoji trio na zahrodže před serbského ľudového ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz. A fotová vústajenca drastu evangelských Serbů budyského kraja je votnětka budyský Michalský cirkví vidžeč a přístupná fotografie Tilo E. A je tak říká z Brandesa Pola Lipska, vele vesela přitom.
1: Hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: A to sa přeco zasa ranjo tu serbským raz rozo su prašamy. No štodre je policia takle zvišťiva doživiva za šom času. Česač do osmiche.
1: Policia z Džili.
2: A jako prene nezbožo, štvrtk ráno na A4 smier Zorelc na votiesce k zastaništu Ohňa Vúžica zapali 19-letne ze svojim malým transportorom do takie pufforovej tony. Zraniu sa pritom nikto nie je, vecna škoda vúčinia 5000 euro. Trošku dále na A4 smier Zorelc na vysokosti parkovaništa pri Nysse sú kneflači štvrtk 5 hodinu do spiešnosť merili. Od niedže 2200 posta auto bie cista 21 přes piešne popuču. Nesvonu rekord nastají Benz s českým znamieškom. Jakube, što si myslíš? Kelko KMH mieše na tachove?
3: Što by dole netam ešte raz čakaj?
2: 80.
3: 80. Ja, 100, 120 na no tak inište.
2: No, nic to da. 167 KMH mirenský nástroj pokazova. To reka za šoféra 10 mesace flepu otedač, 2 dupka i Flensburgu a 700 euro pokute. Horné horce sú sredu večer zase raz seniora v obšudžili. Z novej taktiku znamenča jaju ište svišal nesem. Skučičel jo vúdachu sa jako zajmovaní knihu z Birku v umenkária kupič. 130 000 euro jemu slubichu. Menjachu zatreba ja za přepokazanie zume, kartu, kajž tiež pin seniora, što jež vodnila tiež dostachu, s tým sa zminuchu, hrúne tak, kajž 10 000 eurami z konta vopora. A štvrtk večer ste sa dvie nezboží s motorským stavoj, prinie v Nadžanecach, Nimsce Nadelvec, Pola Budešina, 38-letne bie ze svojej Honda na Lubiskej popuču smio Bukece, pred ním 48-letna, jako chceše vona ze svojim Fordom nalievo na parkovanišťo nakupovanišťo odpočíč, to vodža motorského převidža a do auta prasne. Padne a sa pritom zraní, vecna škoda niedže 6000 euro. Další vodža motorského znezboží nedaloko Vuslinka, by do smiera Kamenc popuču. V S Kšivice přinže napravo zjezdne a tak Češko znezboží zodobeše so helikopterom do Koruny doličeč. Vecna škoda tam 1000 euro.

0: Lietšo. Što so vam na počasu nie ľubí?
1: Ja som neke jura so boha. To sú tejko kuntvo obori bezo placeho. Ja tie na konca dodro, te voko bez oča jezdili a zinčili. Ja sa pravde mal, ja po tebi, ja čiež nejde po te reky. Jo, jo, tak kuntvo, ja idu neke zase domoj.
0: Serbský rozvoz přeje vám, Jane, bez kusatých kuntvorov.

0: 6 menšino do dvečiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Katka Bajerová z Pančic-Skukova.
2: Skončne sú prozdniny. Tute veselo, pak je si tiež nikotre škúli rozženovanie v bistovani abo šuli žadavo. Prášame so, ty vidíme so zaso, bude naše přečestvo v obstač? Šitko má svoj čas a je junu nimo. Nádžiame so, zo to nové to předkadžať se přetrychí. Tola, što je, když sme na konc svojeho živinia dojšli, s doskončným rozženovaniom. Čakatiš potom niešto nové, hišče lepše na nás? V Biblii čítame, zo môže viečnosť všetko, štož sme na zemi doživili přetrychíč. Tola jenož, kde sme s časom počak Jezusi naviazali. Jezus praji, ja som zdroha stače a živinie, štož do mne vierí, bude živý, tež, když je vumrev. Přečestvo k Jezusi viečne drží a je kľúč do krásneho přichoda. Pošle svoj přichod do Božej ruku. Potom netreba časov o ňom starostiť.
0: Dobre, Katka Bajerová z Pančic-Skukova na roku a zamovitosti tamniše je farskie vikarie. 4 menšiny. Dođe večich je, a to je Denis Wenzel. Jenož ty a ja.

0: Peter Zisch, Daniela Hartet, Bosterat Aiso, Wohijeras, romantisku atmosferu, serbskim rozvosu, ja rada ište dodam tunle stučku, je t'aime, francuska, z francuski spio,
1: je t'aime,
0: a dětka mi nešte dže, vo vujku lubosť a to ve zvierencu dybko neklečne prozni nám poskyči zvierečne park zorelcu vosebitú perspektívu, kajka je lubosť mies zvieratami. Na žotne a tyž kytro zajmo vašne vás vod flirtovania hač k porody dorosta a svojbnych strukturu po zvierečnym sviče vedu a lubosť, zvierečnú lubosť rozkvadu. Wild Love Stories zoreským zvierečným partku vosibite poskytk je dámotne, šako je inkluzíve dňovského tiketa. No vidíš, potakým to tež riana idea za vulit. Nitko prvzinách vosom menšinou podživečich je Jensa šak. Haj Jensa svieča USA. Narodnine 200 postate v obstače. Utromnú gratuláciu přes Vulky hat.

0: A to som radšo. Vesove za sem so ve Vužice, Vesabach, narodžil živeč hočin 12, je Born in the USA Bruce Springsteen, no a što je policia z naše domy z nám zdzieliła, to vie náš Matej.
1: Policia zdzieli.
2: Štvorc ráno do inže kniezbožu na A4 sme Zorelc, na votiesce k zastaništu Honia Vužica, zapali 19 letne ze svojim malým transportorom do takéje puforovej tony, zraniu so pritom nieje, viecna škoda učinia 5000 euro. Trošku dále na A4 sme Zorelc, na vysokosti parkovanišča pri Nysse sú kneflači štvorc 5 hodinu do spiešnosť mierili, od niedže 20 zvišči posta auto by je cista 1 na 20 přes pešne popuču, nesvoný rekord nastají Ben s českým známeškom, Jakube, môj smo hižo o tom rečavoj, môj sa doplniť, kak spiešne by popuču?
0: Ja sa 420, ve tej cúne, když by 80 dôle nechá, no?
2: Ja sa 420, 107 a 60,
0: to bych jo.
2: Mirenský nástroj pokáza 107 a 60 km, to ríka za šoféra, 3 mesace flepu preč, 2 dybka v Flensburgu a 700 euro pokute. Honi horce sú sredu večer zase raz seniora v obšudžili, z novej taktiku, znamenča ja ju dotališče nesem znal, skučičeľďo v údachu sa jako zajmovaní, knihu zbierku v umenkáriach kupič. 130 tisac euro jemu za tún slúbichu, meniachu, zo treba ja za přepokázanie zumy, kartu přes a pin seniora, štojš od neho tiež dostachu, s tým so zminuchu, hún je také, že 30 eurá mi z konta opora. A štvrt k večer, stej so dvie nezboží s motorským stavoj, prinie na Džanecach, nemste nadlvec spola Budešina, 8-30-letný bieze svojej Honda na Lubiskej popuču smier Bukece, pred ním 8-40-letná, ako chceše ona ze svojim Fordom nalievo na parkovanišťo nakupovanišťo odpočič, to vožo motorsko převíža a do auta prasne. Padne a sa pritom zraní, viecna škoda niečo 6 tisac euro. A ďalší vožo motorsko z nezboží nedaleko Vuslinka, bie do smiera Kamenc popuču, Eskšivice, činže napravo zjezdne a tak češko z nezboží, zodobeše sa s helikopterom do Korune doličeč. Viecna škoda tam 10 euro.

0: 9 hodzin a 18 menšinoje. Svetové mištostva v Severnej Americe. Dále běža a horca K.O. fáza, ta běži hižo týden dlho a ženca ráno je sa tuté prénie kova, sú sa 16-kové finále zakončili, Matejo, a letma nikto je tak derin formované, kaž ty, náš ženčnejší rajnčí redaktor Matej Cyš, ty máš najaktuálnejšie vúsledky za nás.
1: No vieso, hej, to bych ju zajšvi noci zaso jara vúske duele. Započínajú z australskej, přečivo egyptovskej, po 120 menšinách steješe 1-1, po celenu jednatku smidžochu sa egyptočinu veselič. 4 celce trichichu dorotu, miestem zostaj australčany dvojce mísnevoj. Argentinska přečivo Kap Verde rikaše další duel, na papiere jeden z najjasnejších zcova, ale ve vúsledku přijúšem jara vúsky. 1-1 steješe po 90 menšinách, 2-2 po podlešeniu, abo v podlešeniu doníš Argentinčenio Jacuano samovrotu, so oni písachu, ja by pravil to bezkere Christian Romero, kýšie rota docpil, 101 menšine k stavi C2 v skáchu pod ekip C2. Kap Verde přečo argentinské jenož podleží vulkotný úspech za Afričano a posledná rá 16. finálneho kova mes kolumbijské a Ghana zakončí so Jensa Rano z 1-0.
0: A tu ešte netko dále s 8-kovými finálemi a tonedom Jensa a to tutým kole je tiež nekotrých jara napiatých duelu a Roma, Teo.
1: Jasná vec, zazbiečení hostiče z Kanady Jensa večer 7, přečo Maroko a potom sleduje rá, v ktorej sme najradšo Nemci co videli, Paraguaj přečivo francouzské, Brazílska přečivo mužstvu Erlinga Haalanda, Norvegské rikara Juce Večo, noce nastupia potom Jenželčinio a Aztekovom štádione přečivo domorodné Mexikánčanám, to bude tiež Horca Rea, a Pondželo Večo potom duel európskych úkomocov kopajnce Portugalska přečivo Španijské, tiež to bude Horce boj, čiž vidžu po dotajných rách lepšinu podá Španičeniu, ale dajme sa překvapič. A zbytná rika potom ešte USA přečivo belgické, Argentinska přečivo egyptovské a Švýcarska přečivo kolumbijské.
0: Dalšie Horce duele steja potom před duriemi, kde Špunževo zača do štvorčfinálu pri svetových mištostvách kopajnce 2026 Severnej Americe.

0: Hač drevoni tež přečel jo su pieskece, serňane a rožantno, što maja tute vesky zromadne o šitke ci, su s pomocu spichovania přitym nešto za vesnu zromadnosť na noj stajč. A Mati Gisbok na nitko raz ich projekte predstají.
1: Najväčšie tvarnišče maja v Pieskecach pri športnišču. Tamnejšie tovarstvo dom, so ježo 5 let, krok po kroku porenčí, kajž člen vesného tovarstva Fabian Koring povieda.
2: Ja započal z cichu, potom z našimi sanitárnym traktom, potom sme elektrický rum ponovili, potom našu vujku žolu a netkole máme vunkovnú fasádu a finále je prede Ujko zakoda, máme ešte jednu cešku, kdež môžeme zaso za cíci ľudí jac nešto poskyčiť.
1: Dotaj sú v Pieskecach s pomocou tovarstva Hornio Vúžiska Hola a Hate 80-10 eur spichovania dostali. A dosť pomocných rukov v Pieskecach tiež maja, tak Fabian Koring.
2: My máme 70 sobočlonov našim športom tovarstve a my sme tie jara horži na nich a vesuji za tute všetko zase čas namakajú a nám úplne a menujúce s veľkými firmami nemôžeme to zaplačiť. Te 20 tisíc za každý projekt dosaja rune tak za materiál a tá celá proca, tá vizor na ramenách našich sobočlonov so rozšíri.
1: A z Pieskec dále do Serňan. Na tamnejšej Svieženskej vúce je serňanské viesne tovarstvo rúne přitom svoju kielu čaru zúporiedič. Do rúňa s pomocou regionálneho bidžeja tovarstva UHTL, kajž viesnan Andrej Kobo povieda.
3: A je všetko doby najpožišo sreč augusta hotovo byč a odličené byč vizotež. A to sa nám vizor dere hodži, dokež máme od 7. do 9. augusta na švesne svedžin plánované a s tým bude to s dobom zahajenie aj tie kielovanské čare.
1: A naposledk dále do Rožanta. Na ležonosti tamniša gminská zahrada porenča vesne tovarstvo s pomocnikami rune tovarstvu Rumnosť, kajž Tomáš Šota povieda.
4: Barba je příštěnách, v obmen zase ponovene, tamtež on skoncova nebo na veršu máme vulkotne plate, ktorýž nám tu harukus zesrebaja, štože nám jara načuješo, a ja špundvono ište dostane svoje přestrin.
1: Hač do konca júlia chce to vôrženčo hotový byč s projektom.
4: To šo neke bude na kužipatku srenčo a odpola tioty tam pravi dônišo snáno samo júnu zamiesac převeš kus jene zetkano, zase jen môže veľsú kus dorečeť, jene pivko, jene vínko, jene limonádu, hromadžu upíč, celé jednore so pravý dônišo zetkač, ale snáno so radži.
1: No a dež šíce dále za jeden postrongčanu, šojdne hač ve Pieskecach, Serňanách, abo ke štule voroženče, za viesnú zromanosť sú projekte na kužde pat vulkovo bohačenie.
0: Mati Gisbok hier nam predstaju ci projekte, kiš su dostali spichovanie přes regionalne budžet tovarstva Hornia Vúžica Hola a Hate. No a všetkým pomocnikam přejeme tuž dále dobre poradženie při všich zbytných dživach. S tým je 9 hodin a 7.20 a nám netko zaspieva Malina Matikec, doliva abo doprava.

0: spiewa Malina Matikec. Serbskim rozmasu je na podjesačich.
1: Serbski rozvoz. Povjesće. V studiu Matej Cisz.
2: Dobre ranje. Na honjovužiskich polach su ratario z dziela ze žniemi žita započeli. Katka Pypelec ma na drobnosće.
3: Krabatovým loku je svět pola kulova, je lohkých pododla svoje žně ječmenia hižo minene tydžin zakončil. Vunožky jsou přerězne. Vůlky džel ječmenia vůživají za pizzu za svojské deky. Aktuálně dostanou 5,5 centa v oplitom loka, štož nie je dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Řežic bratru nesvačidle, že nie je od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia. Dešť za švých dňov je do zraveniu trédy, z ktoré pomohol hať škodžov. Ruška, pšenca a repik bývajú příchodných týdženiu do zravia. Agrárne družstvo Miłoczyce chce příchodný týdžen z žniemi 180 hektarov ječmenia započať. Tutun týdžen sú sa čo moča by za sezonu přihodovali. Tež hočiska agrofarma chce příchodný týdžen žnieč ruče švostanie sucho.
2: V budeckým okresu pojedže od konca júlia z počátka augusta menej busov. Potrechené sú poskytky prozninách a konc týdženia. Ač do konca leta nepojedú tu iž busy, ktoréž jezdžaj normálne, jenom ješ po přízeveniu, tak menovanú.

0: bóle lepšino digitalno wuwicza za sebe wužić. Europie je niedzie 60 ludów a rzeczów, kotrež nimaja runja Serbam žade mačane kraj. Za wólbe wjesnanosti gmeny Nebelčice maja jednoho kandidata. Je to 46-letny samostatny cichikrejerski mišto Tomáš Klaus Miłočic, kotrež bučera od gmenského wólbneho wubiorka w obkručene. Njestronski kandidat běhač do septembra 2024 čuvon gmenskej rady a zastupovac wjesnanosta. Dokelž žane stronje nepřisłuša, dobješe za svoju kandidaturu z najmenša 20 podpiranskich podpismu zapadač. Wólbe Nebelčanskeho wjesnanosti wotmeja so 6. septembra, aktualneho wjesnanostu Andrija Bulanka 1. augusta ze zastojenstva wuwjazaja. Kopario Dynamo Drežan su testovú hru přečivo vyšemu ligisti Budese Budešin z 0-14 dobili. Viacahač citesac přiladovario z Čejovašerie na budeske Mönkec Vúce. Nimo rysty ješe tež darovanská akcia z rejžišču. Hosčo možachu lose kupič a se vúdobič od profiu Dynama signirované triko. Vúnošk daria svojbie bývšeho rajaria Budese, kotrž bie zajšvity džin při kitesurfovaniu na Rujanach z Nezbožiu a Zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za Budesu. A to bych ju naše dženzniše povestče, kýž namakače tež na našej stronie internetče, kajž tež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, jako smój so Jakub a ja nadživo podavo je svunčko skadžavo a smój je išče vidžavoj.
2: To bych jara fajn, no.
0: Netko mročele před svuncom a tak vostanje tež dženzcovi džen mročele dominuja. Přitom pak zväčša tež sucho vostanje, akle večo môže so s blakami podešťovať pri temperatúrach miest 20 a 22 stopniemi, júce pri podobných temperatúrach dále pomrčeno, votranie hač do pripovdňa s dalšími spadkami.
2: Na drohách je mám jenom štunle, pokýl zosti zejícach vyskáč, hevák nám ničo dalšieho nepředlíží od našich připozvuchorů, to je tak daleko, hevák. Nejsú žádné hinaše nuorsky došli, tu již nám všetkým dobré start do konca týdňa.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 ponapo, 10 a to je Sebastian Lebert Förster, již nám obja. Zapiskaj, aj, aj, ja však tvočuk nefl, los geht's, dojdi vás da.

0: krótko do cibidlki na dżesacie, a to smy nie tylko raz na letaniszczu, haj, tu kniži wujki hok a tok, dołonicy są pełni napiatosti, a gdyż potom letadło, kajż planowane nie startuje, no to była ja dżici nemiernie, albo so samo cyle zubia, albo tiket na wopaczny cíl wustajeny, albo kwasty na raczkach a tak dalej, haj tam je dobra rada praszana a zwotohodna. Što može pomhać? Znano sobu dživače recepcije tajki kajš naš Krstof. Vone rek svuhore, haj prošu, kak može vam pomhać? Von ma s tým a tamnym turistom kytro ruce a tyž vuše vušipone dživa, što so pri jeho recepcii takle šitko zjebi a zabudži? Tule krotki vurjesk naše svuhore.
1: Haj prošu, kak može vam pomhać?
2: Dobar džin, naju leto šotiske je sovo 6 hodinov zapozdži, a moj muž Torsten, tun tam, tun kiš ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času ve te bare, tam pritku jedne pivo po druhim skazao, a vuslit netko vidiče, što da dobio ja činč. Pošu, pomajče mi.
1: Meni če o to tam zade? Kiš tam tak vko ščoka?
2: Aj, aj, to je kuša raste samsne, diš je bun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovač. Najprv by vun dobel přestač ščoukač.
0: No, Kristofove šedne džen zdáva so s časami kajš špatný son vo sebe, když drbi nejapce tež ešte přidatnú službu převzač, kdyby chcel človek najradšo čeknič. Svuchora nasta po povedančku Jana Boguša.
3: Na kůže pát se já rád šípne a vyzo tež džakone ešte raz, zo je so to zcova zmožnilo, dokež vyzo když já tu staviznu napísal, já primárně na tom musliu, hej, to snadno může být, než to za literárne vůbecování, když já tež v subornom času radejunu písám všelké věce a tež s pomocou Lubina a Dušana Hajdu Kvejkovič, když jsou měli tu literárnu dživarničku, se mohou tu text ještě raz polepšit, ale netko vyzo, když je Madlenka Šočic tu ideu ujíva z těch sucharů, to by tež prajzo v tutem meze času, abo tutem proces, hej, jsem všetce zase na to musliu a nemám vyzo žádné dolade a netko hakle tuto finálne produkt zvušut a aj čím bude som tež čipne na to.
0: To môže von byč. A my tež, šako so svuchara tole, ve vieste miere od povedančka vodkila. Ja vám hižo přeradu tajky kunc svuchory serbským rozvosu tež ište svišol nesem. Jutce tak daleko je prapremiera. Od jednáčich našim nejdenišim vúsevaniu svišiče cívu dlhú svuchoru a potom môžete si ráde tež naposkač našej damotnej app MDR Serbia abo v ARD Mediatece, Audiotece ARD Sounds. 9 hodin, 7 až 40.

0: Štúbel verio, gak češko je. Jadwiga Auresova,
1: Rodžina Venkec, Džibeč Hodžin, Peč a Pousta je.
2: Nábožné slovo.
1: Tute má dženca ráno Katka Bajerová z Pančic-Kukova.
3: Skončne sú prozdniny. Tute veselo, pak je si tiež nikotr škúli rozženovanie v bistvarni abo šúli žadavo. Prášame so, ty vidíme so zaso, bude naše přečestvo v obstač. Šitko má svoj čas a je jonu nimo. Nádžiame so, zo to nové, to předkadžat se přetrychí. Tola, što je, když sme na konc svojeho živenia dojšli, s doskončným rozženovaniom. Čaká tiež potom niešto nové, hišče lepše na nás? V Biblii čítame, zo môže viečnosť všetko, štož sme na zemi doživili přetrychiť. Tola je nož, kde sme s časom počak Jezusi naviazali. Jezus praji, ja som zdroja stače a živinje, štož do mne vierí, bude živý, tiež, když je vumrel. Přečestvo k Jezusi viečne drží a je kľúč do krásneho přichoda. Pošle svoj přichod do Božej ruku. Potom netreba časovo ňon starostiť.
1: Dopraj Katka Bajerová z Pančic-Kukova na roku a zamobitosti tamnišeje farskie vikarie 4 do 10 je.